0: Bettina Wenderoth, du je du, also, wann hast du nicht gosch noch wesseli na psychotno stutschko, dass mir mam pschera jeet, stock ich wann je wulka fenoka, wat du de skupine gottrusch nödams wischime. Wie dei Bettina neppre der Back naschim Themam?
1: Hi, Sportu aber so Jensa večera večer je Kruščicar Zadkula Beach mestem netko dobi skrutka ladač sedme koa čera vo prođe hižo sedma stacija. Štu je tam so přesadžiu o tom Jensa rano viace, potom pola dame do Českije a to nedom s dvima temomaj sprinja mame recepte za česku kuchnju, štu šceju tež doma raz uspetač a tež lečne kurs češtine praze je Jensa jedna na tema a ještě trochu dále přes ranice půjdeme jmenujíce obladáme se v našem seriálu Národné menšiny, što popravom Němce maďarsky a jich médie praja, tež o tom den se ráno věci a jedna téma, kotra však tež kytro so bali su ličby šulerio, kýž džin a bolje spaduja o tom den se ráno věci našich pověstčach.
0: A netko slyšíme skupinu Coldplay, nic zelo samo, kaj še slyšet. Vše byli na koncertu, Juno?
1: Aj, lepe nenže, můžu všem doporučit, ale daloke půjče, dobiš nasazač. Soupači.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šulerijo na pošitku nje v ukupvacoch šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 kitro votebira. Každili Sakski krajne statistiski zariad kamencu ličatnom času budiskim okresu hač do 25% menje šulerijo. V uviča jednotlivých šulskich typach pak su rozdielne Janek Voča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpaja a potom v obstajne spáduja. Na základných šulách pak je nedom od príchodného šulského leta menej v ukňacoch. Kaž z plánovania šulské je sečo v okresa Budešina až do šulského leta 2029-2030 v ukáža, spielňa pak všetké serbské základné a vyššie šule minimálne vúmenenia sakského šulského zákonia a tu iš im najprede raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický zariad zdžiuje každé dve leče na doku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognozu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognoza sa hač do šulského leta 2041. 27 serbských mladostnoch je so konstudženia z riečného prozninského ľiva Harachovie na uročivo. Čežišťo tudženského přebytka českých kirkonošach tvoreše nimo riče, přírody a pučovania, kreatívnu a produktívnu obkace šmuratkom abo tabletom. Ve viacoroch dživaničkách zabierachu so mladostný mestrujem s fotografiou a videovej produkciou. Nasribanú vedu naložovachu nedom při sotoveniu svojských videí. S dobom uvedomichu si v obdženicu na živé vášne blízkosť a zviazanosť serbskej a českej kultúry. Za projekt autonómne ježdenie pri Białowieckim jezore s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kaž šamorský gminský novinie zdieľa, je bez šoféra jedúci malobus pravý dvône 3,5 kilometru mez dvornišťom Klitnom a Białowieckim jezorom ježdil. Dohromady je to na 600 pasažírov v uživo darmotne. Maximálna spiešnosť by cíce či KMH 7,9% oprašaných je so přitom viesče abo skýre viesče čuo. Projektový partneraj ste aj v obkladný zviazk Cvon a Fraunhoferovo institút. Gmina Hamor je jedna z malo nímsky, když sa autonómne ježdenie z javným v obkladže praktice testuje. Zamieruje v obkladný zviazk Vukodná Sakska ZVVU je od spočatka leta 25 miestama gminám viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peníze vúdava ZVVU za investície do moderného blízkovobkada. Za Čežišťo má v obkladný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastanišťov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce v obkladný zviazk za modernizovanie dvornišťov hony v Užicu naložiť. Mústvo Zambuka All-Stars vokolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu zatkula Beach Volleyballa Kruščicach dobylo. 15. mústvo je v 4. štaflach rao. Nikoci rajachu k prvnemu razi, štože za kvalifikáciu za finále Miločicach tribne. S dobom byšu so Nikoci v opačný outfit za Beach Volleyball zdrasčili, štož byše moto Kruščicach. Přichodné heslo je Kupanská drasta, přichodnú ponželúra je somenujúce Kulovský lesný kúpeli. A to bych u naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj dženca vostanie sucho a živé slibro netko tiež džena bole stupa tu našim koncu dženca na maximálne 25 stopňov.
3: Štož vopkat nastupa dere beži, nam žane aktualne vopkatne pokoje nepředleža, tuž přijedšče dere dokaž chceče abo dorbiče peč. Pona po šestčech.
0: Serbski rozvoz.

V Radvorskim spodinku dženca po podnju dvima za so karty placaja na serbski seniorový škod s čepše prošení a kaž predsa sú tiež nuac z Radľube vítani. Pokiu a prostva svucharia z Radvoria na škotariu. Rúne však so tam šúdže na nausy tvári a môžeš jara špatne tam parkovač. To pši přijezd, že do Radvoria prošu v obkýč bujče. Dženca chce Žasulský muzeu stroží, potek im z papieru paslič. Jeli so chcete, že so vaše dječo tam v občili zazvojnče tam hišče, dobyče so do toho přizivič. A tež muzei zapadne v Užice kamencu má prúzninský poskytk, a to stajne v útoru a štvortk, netko v lečných prúzninách, a to stajne ve času mez dvema a na poštorioch. Dženca sú tam sledžario zvieriatu namiestne a štvortk chceťa potom bronzu vopčivač. Tež tam mili so do toho přizivič, respektívne vaše dječo. Sredu do pona džesačeš budú potek im putniske kemše krupce, tamnejšie bazilice a júce, kajž tež zajúcíšim štvortk a tež piatk, bude kino pod hojom nebiom čornom kumcu, netko všedne ve prozninách Dunkroč vladače Irisu Berben a Heinera Lauterbacha ve nemskej komédii ein fast perfekter Antrag. Večer dževeči sa tam započne, ale núc spúšča vás predso hižo na po vosmich. Podľa mi netko načasník, Pecho Jean, Cia Stutzi. Over the seven seas, colors you

0: Snanos če teletne dešrastam pobili, benzín šak je nemské tukvilo zasa smert stroja, tak sotala vúdani se k našim susodom do České abo tež do Polské doječ a tam nic ino svoje auto natankvač, ale tež nedom povo biedovač. Šluknov a rožane ve České šak slušate sobu k najvobľubovanejším vodeče českým raničným blečkam, kdež dobrý raz celý spešný hit. Vobľubované knedličky tam poskyčia a što ešte si tele dnes na noraz svodnú českú kuchňu sám doma popšeč. Tu nech polada raz do Syče, pretož miestem je najšelakorejších takých kanálov na sociálnych syčach, ký so české kuchni venuja, tak menované food influencery. Hej, a te pokazuje tam napríklad, kak so svičková, česnečka, abo koláč, vári, abo nakladané hermelín, tež doma poradži, šitko rejne rozkvadžené krutkých videách. A to klinči potom mez druhým takle jole.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: No. Tota dere klinči, abo môžem si tiež taký poriadne webšové ržizek popšeč. Recepty na Instagrame za svodnú svojenskú kuchňu doma a z čeli netko čipni, potom poľadajče na našu stronu abo do app MDA Serbia, tam sme vám odkaz priotvali a štúvie snano so nechto tiež se Serbou abo serbských Čechov na to zváži pak rýzy serbské abo tiež české a polské recepty. Bože serbštine ve Syči prezentovač. A tu špaladáme raz do serbského veľbika, što maja tam všetko takhle poskytku. Pečo deň, čo večer štorcie, a to liule je Mirčin Veclich.

Chcú človek našu neposrednú dvoričnú Vúžicu přepočúvať, no to by drie trauo. Máme ich však telko krásnych blečkov a nádosť možnosť čo zavúlite a počúvania na zromadnú kolesovarskú túru s čenitko piatk přeprošený. Lucian Kolfost a druzy čvoného tovarstva Nádžia zetkaja sa k tomu piatk po plnú štorioch ve cokvi Malešecach a potom, že los z Malešec do Brezinky, Klukša a Stroze, čara je nekak 12 kilometrov doa a malý popvatk, zmieče, zaujšče, tež při sebi nekajke 5 euro. Tuž, poladajče, hač je vaše koleso poriadku, naklumpajče ješ raz a buďče potom piatk po plnú štorioch s vašim kolesom při cokvi Malešecach.

0: A netko, že sač menčeno pošestřech, podamy so zromadne myslach do Zvotej Prahy, odsaž po tydenia však vokne na tamnišej Karlovej univerzite v lečnej šuli viacač 100 vobdžilniku z cirkone cici šelakých narodu čistce po tekim češtinu. Mez nimi je tež 6 serbsrečacich a Jakub Vočo nam jednu z vobdžilenych predstaj.
1: Mirnie kajš vaka pyta si Vltava puč po stolici Českeje podvu Národneje galerije, Národneho dživadva, Račanov a historiskeho starého mesta. Rune tuta moc a vo sebe pycha starého mesta Prahy zahoria serboku a modu dizajnerku Juliu Belkotec-Huska. Ona je romadžes přečeku modové label Typus zaoživa a odkryva se tukvine jako studentka lečnije šule češtiny na Karlovej univerzite česku rič a vo sebe Prahu.
2: Jo, je šute nekak vumostvo vidieť, že přes droj biežiš, a architektúra jara silne. A ja namakam práve, ako jara silne v tom vumostkým a tohle ja násrybám všetko, što ťa môžu a so zdám inspirovať a ľadať, čo to me potom vedže. Ja ľubujú Prahu a to byše tiež im vôjky dyb, čo som sa jara veselýva, som ho tiež v tým vôjnom mestu tu sme a bydlím a mám tú možnosť, že hajse to mesto ešte raz hinak přístupniť.
1: Julia Belkotec, so prvý raz na letní škole slovanských studií v obdžili, kaž kurs na Karlovej univerzite Česerika. Kurs je jej to, što ľudí doporučilo, dokáž má Julia vujky lušť nové ľudí zeznač. Cíceči národu je na lečnej šuli Praze zastupené, šice dreze samstným cílom se češtinu přisvojiť a to láze celé šelakých motiváciu.
2: Dokšo to opotene jara jungrotna možnosť, tak vienom jara krótkým času, tak intenzívne a tie jara kutne jenu no rič nauknet. Vás by tá čeština, alebo tá česká kultúra by sa stále nekak džil moja živina přes vôde v šuli, alebo přes môj čas ako reovaka v ansamblu. Jenoš tún ričan je smá ričtať. To by sa tak rád tún posledný puzzle džil, kot šo mišče followal.
1: Tak sedí rodina Huskočanka v šidne nedaloko staroměščanského náměsta v historickým Karolinumě ze 14. letstotka a vukne pilně 4 hodiny v obdžin češtinu.
2: To jara dera organizované, za to se já nímám poproč žádné znajomnosti v té ryči hač dotal. Vosoby se mi těž lubí, co mi ještě potom, also nimo der Schulska hat richtig Kurse, ich stelle dazu Wulitze, wappete Musee, Schellakore Druhe Aktie, jen jara pütne, so kuse wird durch Akteure, sie wo proje Müsletino kak, moje, so da Czeska Kultura, aber Praha, da jako Misto, das ist doch eine Schellakore Schicht Perspektivo, nam jako Schuleram Bukasac.
1: Damotny zastup do Národneje galerie, do Národneho dživadva abo vedženja za studentky a studentov po Račanach. Ište hač do 13. augusta odkryvaja se Julia Belkotec a 5 dalších serbsce rečacich česku reč, kulturu a je vosebitosće zvote mjesče nad Vltavu Praze.

Hej a pozadku hudba bedžiha smetane. Hej to konečne dom zase lušt si do Prahy dojeć. To by tež taká idea byla, šako traja prozniny ještě nemale. Ci tydženje.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Huhu! Ludkaj, pujtaj! Ladajtaj, što da tule stej?
1: Nie, ne přijmaj so jeho. Snano je to nekajki roboto. Jeden strážnik, kýž so počína hýbač, když so jeho dotkneš.
2: Ivo, přím raz. Toto la žaden robota nie. Ladaj, deleka má cínoj a horeka desku.
0: Juro má pravě. Je to la snano nekajki vysoký stov, abo vůladná věža.
1: Ja raz po ním hore polezu. To pak je vatke. Ja so suvam. Netko sem horeka.
0: Mato, keč boj. Huba stojaka so vočini.
1: To da je to? Tu horeka možeš nešto pšičinič.
2: Aha, znano jeden vobraz.
0: He, začo da jeden vobraz vosreč stvy. Tetla še nasčene visaja.
2: Nie, aha, snano cedlu na njim stajíš. Ladajče tola, tu cilva romada cedlu leží.
1: Oh, haj, daj raz hore tun cedlu.
2: Jole, jole, máš?
1: Na cedli sú ľute małe čorné kulky.
2: No to sú noty.
1: Noty?
2: Noty sú kajš písmiky, kýž spievaja.
1: O, rejne, dajte nás nešto zaspievať.
3: Ja som dirigent.
2: Oh, ale što da chceme spievať?
1: O, mňa... Ludki sme, štúmy sme, klepať spievať môžeme.
2: Čipní sme, múdri sme.
1: A si ráde rajkáme,
0: rejujme, skakajme.
2: La la la la la la la.
1: Ja padnu ze stejaka.
0: Mato, přižen raz pak si naunik staj.
1: Aj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
2: Oh, hej.

0: Policija z Gili.
1: Jako prynie dvaj padaj, kotrymiš se kolesovari, kus přeuboko do šklinčki ladavaj, budešine na mužakuski su nedžel večo, 1,40-letnoho kontrolovali, kiš ne možeš viac tak prave runje vonječ, 1,14 promile namirichu za sojnice a za to ma som muž nitko zamoveč. Fatalni šest čehi mieša alkohol pola 70-letnoho muža pančicach Kukove, kiš jeho koleso nedželu popodňu při kloštre čiščeše, jako so při kudniku vali a so přitom češko zrani, zvěšiš u zastojnice 2,07 promilu alkohola v krii, muž přinže češko zranjen do koronie. Nic na kolesu, ale s autom by nedželu připodňu 20-letny po S101 smír klukš po puču, jako zjedže z drohy a šmorny na pravom boku štom kontrolováše policia tež hače alkohol krii, vůsledk 1,54 promile nastata škoda při auče 2000 euro.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Ličba šulerijo na pošitkunje vukupvacu v šulach Sakske hač do šulského leta 2041 a 40 kytrovote bira. Kajž izdžela Sakski krajnostatistický zariad kamencu, liča tým času budyskim okresu hač do 25% mene šulerijo. V uviča jednotlivých šulských typach pak sú rozdžene. Janek Voča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpaja a potom v obstane spaduja. Na základných šulách pak je nedom od příchodného šulského leta menej vukňacích. Kaž z plánovania šulské je sečo v okresa Budešina až do šulského leta 2029-2030 vukáža, spielňa pak všetké serbské základné a vyššie šule minimálne vumenenia sakského šulského zákonia a tu iš im najprv raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický zariad zdžiuje každé dve leče na doku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognozu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognoza sa až do šulského leta 2041. Za projekt autonomne jezdženie pri Białowodskim jezore s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kajž Hamorské gmenské noviny zdieľa, je bez šoféra jedúci malobus pravidvonie 3,5 kilometru mez dvorniščom Klitnom a Białowodským jezorom jezdžil. Dohromady je to na 600 pasažírov vúživo, damotne. Maximálna spiešnosť je 30 km/h. 70% oprašanych je so pšitom vysče abo skere vysče čuo. Projektuje partneraj staj vopkadne zviazk CVON a Fraunhoferu Institut. Gmena Hamor je jedna z mało nimski, gdzieś so autonomne jezdženie z javnym vopkadže praktisce testuje. 27 serbskich młodostnych je so konstudženia z riečného prozninského lieva Harachovie naručivo. Čežišťo tydžinského přebytka v českých kyrkonošach tvoreše nimo rieče, přírody a pučovania, kreatívnu a produktívnu obkad ze šmoratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierachu so modostní mestrujem s fotografiou a videovej produkciou. Nasrebanú vedu na vožuvachu nedom pri sotoveniu svojských videov. S dobom uvedomíšu se v obdženici na žive vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Zamieruje obkadný zviazk Vúkodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestama gmenám viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peneze vúdava ZVVO za investície do moderného blízkovobkada. Za Čežišo má vobkadný zviazk dále vútvor bezbariérnych busových zastanišťov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce vobkadný zviazk za modernizovanie dvorniščov horní Vúžice naložiť. Mústvo Zambuka All-Stars vokovo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu zadkula beach volleyballa Kruščicach dobylo. 15. mústvo je v 4 štaflach rauo. Nikoci rajachu k prvnému razi, štože za kvalifikáciu za finále Miočicach trebne. S dobom byšu sa nikoci vopačné outfit za beach volleyball zdrasčili, štož byše moto Kruščicach. Přichodné heslo je potom kupanská drasta, přichodnú punželu raje so menujúci kulovský lesný kúpeli. A to byšu naše povešče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, Jensa, celé tak věci, kojete viac nie, kaj včera, tu budeš inie so ižo slunco smie, Jensa, vostane celý džin sucho, dys a dys mročavku uladame, a to šopši maximálne 25 stopňa.
3: Našim koncu šo ok, štož vopkat nastupa 5, po na posedmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: náhodné menšiny. Čo to išlo viedení?
1: Te mađarske maja dohromade cinače pripoznatych narodnych menšinu. Za jich škýt a spěchovanie maja krajov menšinu zakon, a to hižo z leta 1990. Kak so tukvilu nemske menšine mađarske vedže, s tým je sa Janek Vočer zabieral.
2: Nemske menšine v mađarske přisvúša niečo 150-10 ľudí, a oni sydla predovšem na juhu a zapadže kraja, okovo mesto Pejč a Šopron. Z najmłodších statistikov vukadža zoma samo viac hač 40,000 ľudí nemčinu za tak riec svoju prýňu mačarštinu. Kelko pak šedne nemsce reči nemôžeme s exaktnými ličbami podkvasť.
3: Poveda mesto předsedka krajného samozariadnictva Nemcov v Mađarske a s dobom prezidentka Federalistické unie európskych národných menšin FUN Olivia Schubertová. Runje tak, kaj špole na Serbu pak šice, kis so k nemske menšine ve kraju uznavaja, nemčinu neobknieža. Šubotova pak trochu je, zo z najmenča 90-95% všech nemčinu uživa. Nemčina však by v mađarske ketro vážna rič, što ješ má ze splečenosčimi za čas Habsburgčanu a z rakusko-mađarským mocnostvom činič, ona bujasni. Hakle před krótkým je jenžeština nemčinu jako najčastšišo volenú cudzú rič přesčanova. Hamska rič pak nemčina v maďarskej neje.
2: Ale po menšinovom zákonu, kotrež je parlament 1993 jednovostne vopzamknul, maja v maďarskej dohromady cínače oficiálne připoznaté národné menšiny kultúrnu autonomiu. To iš môžeme svoju maďarštinu v kupovaniu, kultúrie a najšelakorejších dalších v obvukách živenia svobodne vúživať.
3: Šubotová rozkladže. A to Nemce v maďarskej tiež vúživaja. Tak maja hižo od leta 1956 všedne dvuhodžinské rádiové vúsovanie a od leta 1978 vúsovaja týdženské niečo pol hodiny Nemce v televízii.
4: Treffpunkt am Vormittag.
3: Vusovanský čas za to preostaja všetkým menšinám státny rozvoz.
2: Financovanie zaručá stát. Nemáme pak žiaden rozvozový popvat kež nemský, ale peniaze za to prídu direktne ze státneho etáta.
3: A tiež budovanie novinov a časopisu stát financne podpiruje. Vo spechovanie môža so noviny na tak mienovanom fongovom zárede pracovať, štož môžeme z našej založbu prirunovať. Je to státna instanca, ktorá spechuje projekty všetkých cínače národných menšin, a to jenož na obzamknenie tak mienovaného menšinového komitea, ktorýž obstejí jenož ze zastupierov národných menšinov.
0: Národné menšiny.
1: Janek Vočer je nam v nemske menšine mađarske rozpravljal a dalše přinoške po menšinových temach namakače na naše internetne stronje na app MDR Serbia a tež ve ARD Sounds. 6 čođin je na 14.

0: Na halb nose, es war so sauerisch zu wesela, runje, nadol, a wotbina nit chas, alle sa dich gisch mirias oder franzoske, spanischke, abo tisch italske, abo gisch sužno tam, kaisch holaske tisch, na sizilske napschikwat, sa dich reka nitko, woprauge tisch, so pschätze sasa aktuellen informuat, schat so jesba wudani, abo etas zua mužna, vegelach dutich kraju, schak so wulke pfonine, pala, Bettina. Kajka je situacija?
1: Hajna juhu, a na zapadze Europy je situacija przecojše jara napjata, poladamy na jednotlivé kraje. Francuski koncentruje so inferno runie vo sebe na region Gironde, zapadne Bordeaux, 240 tisac hektarov je hižo odpalenoch, 220 tisac domorodnoch a turistov dobeše svoje domy vopušič, zdjela sapaše vojenju a zšina 15 kilometrov před Bordeauxom, možachu pak ju zadžažeč.
0: Ja, však mám tiež svojbných, koď si Bichu hač do Čerovšeho hýšče niečo po 100 kilometrov severne Bordeaux a pši Atlantiku miestem sú tam netka dola čekli, niečo 160 kilometrov dále do severa. Nepředstajomne je za nás, kak tam vúpada hižo fota reča vo surovosť či tutých vohyňu. A kajke je španijske, Bettina?
1: Hej, tam je situácia podobne dramatická, kaž francúzsky, vo sebe potrichené sú tam regióny vokovo mesto Madrid, Avila a Toledo, a tiež italské maja tu kvíľu viacory kunce, kdež so pali, tam pak je situácia trochu mene dramatická, kaž vopkručí tiež kruščan Jozef Donat, von je mestom týdžen ze serbsky skupinu na sicílsky dôlu.
2: Ke tým vojeniam tu na sicílsky, môže takovýle praječ, zo smo mo tak hetzwort sei sie wuter du as mir wir so dich ist deine news gewulet dass sie planowali aber ja nam was bei Google und daut es nam ja so melischala gechare nie zuживач dokesch im tam wollen wollen alle bauschen dazu ja so da nicht gab bild ich nur zmiro aber tak so dich die domorodni nam du da ja da kriegst du signal so muss muss sie schuje doet samo du wat Ukodno pobuda hačke Palermo može jen bez problémov s autom zasojič a s tým nesmo nek direktne s vohyňom do kontakta přišli, jenuž indirektne při plánovaniu.
0: Dobre, tak im praj Jozef Donat. Šta reka to netko celé praktis za trhky svoju jizbu ešte nastupili nesu?
1: Hej, aktuálne dživaja na lietanišu Bordeauxe dále, problematické pak môža potom regionálne a krutkodobné zaračenia púčo byč, a tiež s počežovaniom kúradla máš líčič, abo zo evakuíruje. Štú so po takým šišodných dňach vo sebe do juho zapada francúzskeje, do Madrida, Avile abo Toleda miri, mi na každopád aktuálnu situáciu prúvač pretač so napúč poda.

0: večne zbožu.
1: Ištvan Kobila zaspěval je srbskim rozhlasu 7 hodin v 8. A ja nětko než, jsou na řeče modelky, polská holčaca skupina abokajš Polace sami praja polský popový girls band. A čvonky tuty to jsou Uršula Kowalska, Agnieszka Nowakowska a Zuzana Fijak.

0: Keith Urban, serbskim razvasu muž, kiš Jilly Bleeder a svoje vožo ze znatý film moču Nicole Kidman. A tož hľada svoje manželské vod najnúšo mezvoči, so zaujšie $10 sam tež kusk, přesto dživa, kak hinak vona to la vupada, tam dreje sú lekario kusk popomali. Dobkonek starty turnira je so čera Krusčicach. Svund so pokazao, tam bieše 7. stácia beach tury. A nic jeno šrajario sú přišli předrazčení moto bie dunkruč vopačne kostým. Haj, a to bieš od ruhe hač nekaký športové outfit. Hanna Schmidtec je si nekotrch ľudí před mikrofon prosuva.
1: Hač runeš nebe převiele ľudí předraščenem, ja chučí, kocíš bych v kostýme vopravdže riane ideje.
2: Mosmo se dženca musli zomo na malé party džomo. Mosmo šešča a moja mača na šmutý cetl, lako smo potu osnač. Nujemo, što smo si potu musli, že nekaká šnaps ideja, bo a ponio so to tak rumadže kulivo.
3: Ja som se eva spontáne što rumadže puto, a doke som se ja musel, a ja džumke športe, ale ke voli by raču.
4: Ja, one ladam, kajš jen zranený človek, išo eventuel te skorone čeknu, takže som sa pred dvejom aj týdženom aj na úji zranil a to som mil jednu jara smiešnú one ladacú čapku a je to si musel taký opiekytl, to što tomu posve a netko one ladam, tak kajže som skorone čeknu.
5: Ha, ja som Dr. Hollywood Jensa, takže ďasno sú Jensa kytl odmiel, čo sa prátaš, to gledaj tak hotvať, bo sa ďasno inša, bo zlikroval. Ja mám jednu čapku na úji, od Havana, na Ketka, s kvickami a jem tu kytl.
6: Ja si som jen faschingskostým zotvoril, ja som Jensa ako líška tu.
7: Ja som cowboy, tu je tu kubika rade, mama, tu šete, tu je ti dole za sebou znam.
1: Nedom při modinském klube je so pjatná če můstvo vůbečová. A cí báčané sú co večer z nizda nedom podľa všiladovali. Na koncu byše najlepšie můstvo zase raz Zambuka Allstars, kýž přesadíš so přečivo serbské rakéče. To byše s dobom lojnčí finále v Miločicách. Z dobečarského můstva Kaspar Gisvok.
8: Zatím co být štůru běží, musíme někde v Krušicách první raz dovolit, asi musíme to být ten nejlepší turnír, který jsme hráli. A hej, vyzo, můžete to jako přijat vidět, ale musíme vyzo, hej, tak a tak spodám a všetce polepšit.
9: Zambuka!
1: A tyž Krušičina měchu růdce půjne dživa, 23 kg měsa jsou tam předali, nimo kubasku a stejku. Hač do noci jsou tam ještě rumovali po večeru z viacač 300 ľudími.
0: Hej, to by je po takým čarovša stácia Zadkula Beach Tour Krusčicach. Přichodná je Kuluje a tam zmija tež zase jen moto, kotrž hoďi so vizo klesne kúpili kúpanská drasta. Po takým váš outfit za kúpanie chcíža moži redaktorojo vidieť a tu odpovednú figuru chcejo, no chcejo, tež.

Seda pola vás tež dys a dys vepšový ržízek abo svíčková s hovězem masom, brambory z tatarské omáčku, no potom dresče popuču česky. Džiš vězo nesmí tež hosku i knedlík falovač. Dženomakače české recepty, to vám nedom přeradíme.

0: Spěvar, hudbník a hudbný pedagoga Mario Hess z Kočebusa. Tobě je 7 hodin 20. Znano, z četele dne, tež tam pobyli, benzín však je nímské tukvilu zase smrt stroj, a tak so vůdaní se k našim susedom do Polské, abo do České doječ, a tam nic jenom svoje auto natankvač, ale tež nedom povobědovač. Šluknov a Rožane však slušaty sobuk najvobľubovanějším českým raničným blečkám, kdež dobírá spěšný hič. Vobľubované knedličky tam tež poskyčia, až tož chce si tele dny znano raz vodnú českú kuchňu sám doma popřeč, tu nech poleda raz do syče. Přetož městem je najšelakorejších kanálov na sociálnych syčach, kýž so české kuchni venuja. Tak menované influencere, food influencere. Kaž například, nímsko-český kanál Zese Semi, na kotrom špokaza so, kak so svíčková, česnička, abo koláč, abo tiež nakladané hermelín doma rádži, šitko rejne rozkvádžené krutkých videách, a to klinčí potom mestrujem takhle.
1: Dobrý den und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sammy und ich stelle euch hier typisch tschechische Gerichte aus meiner Heimat vor. Dneska budeme vařit bílé přílohové zelí.
0: A i recepty na Instagramě za svodnou svojanskou kuchňu doma to potekím svou a zčeli netko čipni. Potom poladajte na našu stronu abo tež do naší app MDR Serbia, tam jsme vám odkaz přijatovali. Až tu vě, snáno se nechto tež ze Serbo abo serbských Čechů, na to zváží pak ryze serbské abo tež česká a polské recepty bůže serbštině ve Syči prezentovat.

0: Co tam hodzin? Wosom a štyrtsie a to podamy so we myslach do Złotej Prahy. Wocajš vo tydźenja šak wukny na tamnišej Karlovej univerzite w liečnej šuli viac hač 100 wobdźelnikow z cyrkowne 30 šelakich narodow čišćinu. Mez nimi tež je 6 serbsce rěčacych. A Jakub Wurča nam jednu z wobdźelennych predstaj.
1: Mirnie kajš vaka, pyta si Viltava puč po stolici Českeje podvu Národneje galerije, Národneho dživadva, Radšanov a historiskeho starého mesta. Rune tuta moc a vo sebe pycha starého mesta Prahy zahoria serboku a modu dizajnerku Juliu Belkotec-Huska. Ona je romadže z přečeku modové label Typus zavolživa a odkryva se tukvine jako studentka liečneje šule češtiny na Karlovej univerzite Česku rič a vo sebe Prahu.
2: Jo, ja, šute nekak vumestvo vidieť, že přes droj bežíš, ajo architektúra jara silne. A ja namakam práve, ako jara silne v tom vumestvím a tohle ja násrybám všetko, što ťa môžu a so dám inspirovať a ľadať, že to mi potom vedie. Ne, ja ľubujú Prahu a to byš tiež im vôjky dup, čo som sa jara veselíva, som tiež v tým vôjnom mieste tu sme a bydlím a máme tu možnosti hľadať mesto ešte raz inak prístupniť.
1: Julia Belkotec, so prvý raz na letní škole slovanských studií v obdželi, kež kurs na Karlovej univerzite Česterika. Kurs je jej to, što ľudí doporučilo, dokáž má Julia vôjky lošť nové ľudí zeznač. Cíceči národov je na lečnej šuli Praze zastupené, šice dreze samstným cílom si češtinu přisvojiť a to láze celé šelakých motiváciou.
2: Dokud je to oproti na jara jungrotná možnost, tak věnom jara krotkým času, tak intenzívne a ty jara kutne jenom rič nauknit. Vás by ta čeština, ta česká kultura, by se stále nekak děl moja živina, přes vůde v šulí, abo přes můj čas jako reovaka v ansamblu, jenom štun riča nesmá ričtat. To by se tak rád tun bosný puzzlový děl, když jsem ještě falloval.
1: Tak sedzi rodzina Huskočanka w siedny niedaloko staromieszczanskiego namiesta w historyckim Karolinumie ze sztunatego lictotka, a wukne pilnie 4 godziny w obdzień czeszczynu.
2: To jara dera organizowane, za to za nie mam poprócz żadne znajomności w tej ryci hać dotal. Wosoby są mi też lubi, co my jeszcze potem, also nimo tego szulska, tych rycznych kursów, jeszcze te co w ulicy, wopyte muzei, wszelako druje akcje. Jan jara pytne, co so kuźwo tych aktorów, jak sobie poprzedzi myśleciny, jak może so ta czeska kultura, albo Praha, tak jako miasto, to jest doch na wszelako ryszych perspektywu nam jako szuleram pokazać.
1: Damotny zastup do Národneje galerie, do Národneho dživadva abo vedenia za studentky a studentov po Radšanach. Ište hač do 10. augusta odkryvaja se Julia Belkotec a 5 dalších serbsce rečacych česku reč, kulturu a je vosebitosće zvote miestče nad Vltavu Praze.
0: Jakub Wurča je so z Juliou Belkotovou Suska rozmowiał. Ona je jedna ze 100 wobdźelnikow Międzynarodneho kursa češtiny na Karlovej univerzite w Praze. 7 hodzin 2 postaje 8 menšinu do 8.

Z čahom do jezerskich horu? Kada ma tole hič. No hai dojedeče se najprede raz do Zorelca, tam přestupiče a votam dale se s dalšim čahom hač do Českeje a potom dobiče hič raz přestupič a jedeče hač do Tanwalda a votam potom možeče přes list pučovač. Cele zatem kajku mače kondiciju. Moža to bič dola viacere kilometre a skončne přinžeče do prinje Baude. Ale tuto turu tundo biče opravdže do toho dere planuvač, so nebe vas na koncu koza liznuva, dokelš je nešto při vašim spontanem planje dola kšivešvo. Ale to dže, sem to sama ižo vuspitala. Sedom menšinu po osmiche.

0: Przyjemy z Bożą.
1: Dżęca sveči, pieskecach, pčuaka a svirna nošaka serbskej narodnej drasty Monika Šočina svoje peča vosom džesate narodnine. A k tomu jej svojbni vútrobne gratuluja, a to ze sledovacimi svojami. Luba mama, mači a voka. K tvojim peča vosom džesatem narodninam přijemiči, zobyče botom knes kuždy dalši džen ze strootu a taky nesmírny energiju žonuval. Přijemiči nadal veselo s tvojimi pčokami, kokošemi, nuklemi, ptačkami, kačkami a vezo tež při zaplenčenju tvojich nučku a pranučku. Ladaj se dále z radosču svoju serbsku útrobu a nedaj sovo džano vecika spotornič. Ďakujeme soči za všetky tvoje dobroty. Nech sú tebi ešte mnoho let tu na zemi darene. To přijas cvě v útrobe, 4 dječi, 15 nučku, 8 pranučku, každé šice další svojbny. A dženca sveča so pola Paškec ve Pančicach narodnine, Gabriela Paščcena vosveči svoje 4 a 6 desate. Po žomach serbsko rozvosa sčelime ľube gratulácie, durch das Trote, Weselo, Wuspichi, Pschiplau, Anju, Quitko, Azelenine, Azei, Maue, Dorjivinia, Pschikolis, Anju. Lube gratuluja, Manjelski Benno, Joka Anne, Se Stefanom, Lubuschk Greta, Matilda Agonzo, Sotze, Barbara, a Utas Partnerami, Geistisch, Zue Paschkitz, Pschetschelstwo.

0: Ja sem Ludka Kito, eksperta za borakavstva a prizle. Ludka je mato, juro, kič pujtaj. Ludka je, pujtaj. Ladajtaj, što da tule ste?
1: Nie, ne přijmaj so jeho, snano je to nekajki roboto. Jeden strážnik, když so počína hýbač, když so jeho dotkneš.
2: Ach, Ivo, přimraz. Toto la žaden robota nie. Ladaj, deleka má cínoj a horeka desku.
0: Juro má pravě. Je to la snano nekajki vysoký stov, abo vůladná věža.
1: Ja raz po ním hore polezu. To pak je vatke. Ja so suvam. Netko sem horeka.
0: Mato, kečpoj, huba stojaka so vočini.
1: To da je to? Tu horeka možeš nešto pšičinič.
2: Aha, znano, jeden vobraz.
0: He, začo da jeden vobraz vosreč stvy. Detla še naščene visaja.
2: Nie, aha, snano cedlu na njun stajíš. Ladajče tola, tu cilva romada cedlu leží.
1: Oh, haj, daj raz hore tun cedlu.
2: Jole, jole, máš?
1: Na cedli sú ľute malé čorné kulky.
2: No to sú noty.
1: Noty?
2: Noty sú kajš písniky, kýž spievaja.
1: O, rejne, dajte nás niečo zaspievať.
3: Ja som dirigent.
2: Oh, ale što da chceme spievať?
3: O, mňa...
1: Ludki sme, štúmy sme, klepať spievať môžeme.
2: Čipní sme, múdri sme.
1: A si ráde rajkáme,
3: rejujme, skakajme.
2: La la la la la la la.
1: Vá, ja padnu ze stejaka.
0: Mato, přižene raz pak si na unik staj.
1: Aj, jeli so tun klepotace kadla za so rozneva.
2: Oh, haj.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šulerijo na pošitkonje v ukupvacih šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 a 40 kitro votebira. Kajž izdjeli Sakski krajno statistiski zariad kamencu, ličatom času buduskim vokresu hač do 25% mene šulerijo. Vuviča jednotlivo šulskih typach pak su rozdjene, Janek Voča.
2: Ličby na vyšších šulách a gymnáziách až do šulského leta 2027-2028 ešte snadne stúpajú a potom obstajne spadujú. Na základných šulách pak je nedom od príchodného šulského leta menej v ukňacích. Kaž z plánovania šulského sečia v okresa Budešina až do šulského leta 2029-2030 v ukáža, spielňa pak všetké srbské základné a vyššie šule minimálne v umenenia sakského šulského zákonia a tu iš im najprede raz zaurene neroze.
1: Krajny statistický zariad zdieluje každé dve leče na dávku Sakského kultusového ministerstva regionalizovanú prognózu šulerských ličbov. Aktuálna štvrtá prognóza sa hač do šulského leta 2041. Za projekt Autonomne ježdenie pri Białowodskim jezore s Čanu Zamoviči po jednom leče testovania pozitívnu bilancu. Kež Hamorské gminské novinie zdieľa, je bez šoféra jedúci malobus pravidvonie 3,5 kilometru mez dvorniščom Klitnom a Białowodským jezorom jezdil. Dohromady je to na 600 pasažírov darmotne vúživo. Maximálna spiešnosť by 30 kmh, 7,9% oprašaných je so pšitým vysče alebo skýre vysče čuo. Projektový partner je staj Vopkadný zviazk Cvon a Fraunhoferu Institut. Gmina Hamor je jedna z malo nímsky, kde sa autonómne ježdenie s javným Vopkadže praktice testuje. 27 serbskih modostnur je so konstudženja z rečnega prozninskega ljiva Harachove naročivo. Čežišče tudženskega přebytka českih kirkonošach tvoreše nimo reče, přirodu a pučovanja, kreativne a produktivne vopkace šmuratkom abo tabletom. Ve viacorých dživaničkách zabierachu so modostný mestrujem s fotografiou a videoj produkciou. Nasrebanú vedu navožovachu nedom pri sotoveniu svojských video. S dobom uvedomichu si v obdženice na žive vášne blízkosť a zviazanosť serbskeje a českeje kultúry. Zameruje obkadný zviazk Vukodná Sakska ZVVO je od spočatka leta 25 miestam a gminám viace hač 1,5 miliónu eur spichovanských sredku rozdával. Peneze vúdava ZVVO za investície do moderného blízko obkada. Za Čežišťo má obkadný zviazk dále vútvor bezbariárnych busových zastaniščov mestrujem kamencu. Dalšie 3 milióny eur chce v obkadný zviazk za modernizovanie dvorniščov Honi v Užice naložovať. Mužstvo Zambuka All-Stars okolo Eliasa Kumara a Klary Kralec je včera 7. stáciu Zadkula Beach Volleyballa v Košicach dobilo. 15. mužstvo je 4. štafla hravo nekoci rajachu k prvnemu razi, što je za kvalifikáciu za finále v Očicach trebné. Z dobom bychu so nekoci v opačný outfit za beach volleyball zrazšili, štož byše moto v Košticach. Přichodné moto je kupanská drasta, přichodnú ponželu raje so menujúce kulovský lesný kúpeli. A to bychu naše povesče, kýž namakáče tiež na internetných stronách a celý deň vyzo tiež na dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca so slunco z modrého nebia smieje, celý džin má sucho vostač, nekotre močele so pšidruža a živé slibro stúpa dženca na maximálne 25 stopňov.
3: Što je tam popuču na acinače smiedelňa Vúžica, koče bus Vota Berlín, mies Bronkovom a Kalausti, skoncvané auto na prvom boku autodrohy. Podľadé voto nám niče nepředlíži, što je šmú nekak Bobka Tačič abo Mülič, Beč, Menčinu, Bona Podžuje Čeche.
0: Serbský rozvoz.

Čanca, môžete v obeduji přestavce zamienčatú vemešče raz trochu na hinaše vašne vodoch nič dvanačich zaklinči v Dachanskej cirkvi Pištelová hučba. A to piatnač menšin do potekým to pospe za takú pravú obedu přestavku za odpinanie. Budeski Mieščanski muzei ma dženca tiež zaso prozdninske poskytky za dječi poladajče najlepe raz na stronu budeschina.bautzen.de, tam je šitko napisane. Radvorskim svodinku dženca poponu zaso karte placaja. Na serbski seniorovi škod sče poponu dvemaj preprošeni, a pokiju hišče za škotuariu rune so tam šak šudžena na ose tvari, da môžete oprodže jara špatne parkovač, mysliče na to, dež do Radvoria so podače. Prozninach do kina, hajčo dla nic, nimale 40 rozdielnych filmov maja v budeskim kine na vôbier a to dre budže vojorecach, zorelcu a trúdže celé podobne. Retomas filmu z toho je tež za dječi a modostnych. Sredu Jutze do podnia džesačich budú putnické kemše krupce a jutze štvortk a piatk zmiatež sa so kino pod hulm nebiom čornym kumcu, to so započne stajne večer dvečich, nuc pak vás pušča hižo na po osmich. A informacijske večer za vobydlariu Piskec vutvara spešného interneta dla zčeprošení jutze sredu večer šestčich Dogmenské žurle v Nebelčicach. V 8 hodin 6.40 je. Dobranie pšie vám srbský rozvoz tu z miesta.

Nama programs Lubos Činske u Štucku, Reni Kluge pak spiva koferstol před naju dom, a až mati vježinc lubovaš, na coga tam jo se stahlo.

0: Na vůdce vosřeš se jeho kašik. A ve kašiku a vokovo něho jsou sejželi samé žáby a žabky. Ale jo tam také byla jatna škodová. Tož ta škodová jo se velkým rád naduvala.
1: Kvok? Já jsem zna všechnych ta nejrednejša. Kvok?

0: Countdown běže ještě jeden týden, pen ju dostanjušo novou slepjańskou módu. Nepriedam vo slepjańskej tradicionelnej drastve, ale vo novej drastve, ako má elementy serskej drastve, je po takém požilach ugotovaná z originálnego sukna slepjańskej serskej drastve. Kúžde žen svišiš o planas šake k vesebnemu unikátoju. Vici ulicu Gregor Klim.
1: Denim zmaga traditionelnu drastvu. V ramiku drastine je živarnie duch casa venice, jo Bianca Kubašec ušovala či nešetne džínsove jake. Upcycling jo to kľúcové slovo. Dvie jace kombinirujo vena s traditionelnym suknom slepjanskeje drastve. To sú elementy ve sviešece cerjenej a bevej barvie s kvietkatými mustrami. Pachtu má ve cerského kultúrneho centruma slepe za češi model užova rožo heute Zipiel, abschemenioien do modernigo Design Elementa. Bianca Pachadas Buduschenskiego Okresa as Krado Sasajujo, Sasjarsku Kulturu, Nadrastine Givarnio Ceniva Sobo, Dokolasch Jabschesnaniona, Ashrona Pschess, Take Kreativne Opete, Tradizia Givarvestanio.
0: Jo, wird pschiduce wautere budu unikate napschedein, a to vesarskem kulturnem Zentrum je slipem, to jo akcia tamnego projekta Sorb It. Dalschnu drogostku vam vice vesarskem programje pschetzte jome.

0: Ja, do wolo et zas, te jadne muse žiwa, te druge przebywaju svelichie zas stym, aż snaž pytaju išči za rednymi mežnosčami za ulit, abo krotki urlop. Ze šegom mužoš šake dorje bovaš, to grono nijovo dorda kojstvach s upadnionymi šegami ho ve kraju, redne cere drogovania s kšasnymi ulitami vesebne dvernišča a snaž, spedobne s kjerc z dobrym piwom, to wycakują turysty. Narażenie za wesebne tury ze Szygom ma Jarosław Rudisz. Wynio czechojski muzykar a autor kęsztekę na nimski piszo, a se z wielkim entuzjazmom udają na zeleznicowe drogowania. Jogo Kniegwe Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, Zug um Zug durch Europa, aber Romane wo Seleznicariach ako Alois Nebel opisuju Jogo Rozpalonosch. Dalschne Kniegwe wo historiskich Themach pschidu k tomu. Za pschisvuchario serskiego programma porucujo to.
1: Tam by je uved Balinja přes Hošebus do Žitave, ale vesebne ľubujem štreku pon ved Zgrielca, a ved Žitave žopon dali do Liberca. Nimski Reichenberg, tam juž se zachopio železnicove paradis Česka. Zapšavim meja domonja, ja ved tam šidu, a ved Liberca by pen dali jeho zešegom do Hradeca Králové, König Grec, abo do Žičina, to sú šo vielgin stare cere, veni zizujú šo což mě interesuje, železnica, kultura, historie a pivo.
2: A taky pivo, který rád piju.
0: Jo, což co dále do Evropy má závěště dalšnou opci, což se opeznává s drugými železnicami, krajami a kulturami.
2: Jo, já až doporučuji ještě cestu z Drážďan do Prahy.
1: Jo, já by peruču jezbu ve Drážďan do Prahy, pen ve Prahy do Vína a skrencně ve Vína z Gerského železnicu do Trsta, Trieste ve Italské. To je přešorět na dcera vělicné železnicu ve Zvísk, nejstarša úsokogerská bona Evropy. A ja jedu tam na nimi raz ob leto, jo, a v tom servisu v bagóne slovakské je bone, zevíruju pivo.
2: Výdelní voze slovenských železnice podává i pivo.
0: Jo, než je drogováš se opeznáváš z kulturu a krajinu, to je jadna věc. Jaroslav Rudisz copak teke do kjercmu při dvaniščach a dobré pivo píš. A toho, co vám dorade daš?
2: Já mám jako v Česku.
1: Daje teke v Česku nělicobně věle kjercmu, například ve Jedluvě, ve Gerách blízko Gerné Vůžice. Tam daje legendárnu dvaniščovu kjercmu. Připadla groněně teke ve Slovakské, možeš se derje napíš.
2: Cestování ve Velké Británii.
1: Mimo toho rád drogujem ze Šigom do Velikobritánijské, speciálně přes Engelsku. Ka tam nedajú jano tradicijské železnicu ve cere, ale je také viele dobrých dörnišťových pubs. Budu akle ve februári zase tam, ale už krádu se na to jaselím, že přece jano doživenie, jež do Engelské je ze Šigom a pivo píš.
2: Do Anglie a jezdí tam vlakem opít pivo.
0: Jo, komuž redna krajina a pivo neste dosť, myžo se duce teke zanuríš do knigvo českého autora Jaroslava Rudiša a svúchaš na njogo muziku, na muzikové projekte ako Kafka Band abo Winterberg, vinjo nám ulicou vo svojich nejlúbších železnicových drogovaniach v Európie.

0: www. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Nosarka Myta Čišinskiego venojo wiele lit se angažirujo na polu serbskej muziki, vesebnje klasiskej muziki. Vete velikih javišču jo se před 25 letami rozsuživa přiš sledk do budušina, aby statkovala domu ni, a to jo gotovala s úspěchom. Predstajome vam mezzosopranistku Tanju Donatec, vena sviši žince sveje píša sete narodnine. Přepadajom mikrofon za přiducu po Gržinku Gregoroju Klimoju.
2: A ja co vás net na zachopenku, přepšo seš sluchaš na jeje gvoz, spešeme ju o s ludovým spivom Zimje, Leše, Vjarbinka. Na klavierje grajo Michael Schütze.

Ako jo je máš zemreva, jo Tania Donatec rozživa se vrošiš slidk do Užice. Maukem budušenje jo namakava, což jej teke přece vážne jo bylo. Jadno gnízdo za svoju familiu.

Bom leta 2026 Lipot cynu vam více predstajome a pejedame ze serskiju komponistku a grajarku na vesebnem instrumente na termínie Karolínu Aik. Vena nam šo vo svojich nejnovšem projekšu ulicujo, potakam nezabynče více zase zašaltovaš svoje obľubované bramborske serske radio, to kroni vam Anja Kochoj-Čvarcova. Redne žen vam žicem.

Redne serske arias mi vam coraz lubili novu seriju v serskej može, a až co mi vam poručiš vesibny urlop ze šegom. To tak gotujeme, potakem zmijeme zase taki pšaue feriove abo dovolove program za vas. Pičko veci vam net ulicujem. Ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Vítam vas na kulturnom magazín Kuturiška stojna v autorach. Přecej na programje.

Jo, ale wytworíš come program z Lubos Čínskeju Štucku, René Kluge pak spíva koferstol před nájú dom a až ma dvě žínce lubováš, na coko tam jo se stalo.

0: Na vůdce vosřiš se jeho gašik. A ve gašiku a vokovo dňogo jsou sežili same žáby a žabky. Ale jo tam teke byla jatna škrodava. Tož ta škrodava jo se velkým rád naduvava.
1: Kvok? Ja som zna všeknych ta nejrednejša. Kvok? Ja som zna všeknych ta největša. Kvok?
0: Druge žaby sú se zapretka vo jeje zažažaniu gorili. Potom pak sú dali je pojedaš a sú cynili tak, ako neby ju svišali. Raz jo se blízko gáta vopas a jo zaricau. Ako jo škrodova to ricanie svišava, jo přiskocova a jo groniva?
1: Kvok, ty pak se bejne veliki. Kvok. Ja mogu teke taka velika byš ako ty. Kvok.
2: Nie, to ty nie mežeš. Ja ga som vou, a ty se jano škrodova. Ty nie mežeš zeušim taka velika byš ako ja. Muuu.
0: Škrodova jo se velgin goriva. Ona se naduva a naduva a přivova drugim žabam.
1: Kvok. Gledaj šo, přijašelki. Kvok. Nie som garona taka velika ako vou.
0: Žaby a žabky sú přežisone na škrodovu gledali a nesú se zvírili, je nieco na to groniš. Tož sú riagotali ve korie.
3: Kvak, kvak, kvak, kvak. Jo, ty se velika ako wow.
4: Kvak, kvak, ľuba škrodava, to nie je vieno, to nesú dávno hyši taká velika ako wow. Se jana taká velika ako pernacht vôva.
1: Kvok, to sa kajšo chrýku. Kvok, kvok, ja nasrýbam se ešte více povieča.
0: Žába ale nesú mili lušt, je naduvaniu připosluchaš. Tož sú skocili do vede a sú pleli přec. Škrodava pak jo se nasrýbava a nasrýbava povieča. Dvojko, dvojko. A jo se zestava, aby gledajúce zrosva.
1: Kvok, na? Kaka velika som njanjent? Kvok?
2: Muu, máš peňu veliku gubu, ty gvupa mava škrodava. Ha, ha, ha, ha.
1: Kvok. Kvok, nie som njanjento velika? Kvok?
0: Drug žabe a žabki sú se miastem narske na kšomje gata usednuli. Veni sú cevo šiho kvakali. A zase jo to bylo jano jatna mava zelená žabka, kateraž jo se zvíriva, škrodově věnost škroniš.
4: Kvak, kvak, přiješeka škrodava, se jednak velika. Raska, kusk, nejsi větša.
2: Mu, ha, ha, ha, ha, mavuška, mu, škrodava, naduta, mu.
1: Kvak, a něnto? Kvak, jak velika som ja něnto?
2: Mu, ha, ha, ha, ha, ej, se přece hysči jatnak velika, ako se stavně byva, se velika ako maj parnocht, ha, ha, ha, ha.
0: To jo gvupu škrodovu rozkorivo, a ona jo se hysči dali a věci naduvala. A co jo se stavo? Na koncu jo byla taka naduta, až jo naraz se zvíkněce věč ju zavapil. Več jo ju njas daloko, daloko přec do cevo velikega gata.

0: Countdown běže ještě jeden týden, pen ju dostanjušo novou slepjańskou módu. Nie pejedam vo slepjańskej tradicionelnej drastvě, ale vo novej drastvě, ako má elementy serskej drastvě, je po takém požilach ugotovaná z originálnego sukna slepjańskej serskej drastvě. Kúžde žen svišišo v planas šake k vesebnemu unikátoju. Vici ulicu Gregor Klim.
1: Denim zmaga traditionelnu drastvu. V ramiku drastine je živarnie duch casa venice, jo Bianca Kubašec ušovala či nešetne džínsove jake. Upcycling jo to klucove slovo. Dvě jace kombinirujo jo vena s traditionelnym suknom slepjanskeje drastve. To sú elementy ve svišecej cerjenej a bivej barvie s kvietkatými mustrami. Pachtu ma vecerskego kulturnego centruma Slepe za češi model užova rožo heute Zipiel, abschemenioien do moderniger Design-Elementa. Bianca Pachadas Budušenskiego Okresa a se kradu zasežujo za serbsku kulturu nadrastvene živarnio ceniva sobu, dokolaž jo přeznanio na až rovno přes také kreativne opete tradícia živa vestanio.
0: Jo, wird przyjdzie w autory budu unikaty naprzedajn, a to w Serskim Kulturnym Centrum je Slepem, to jo akcja tamnego projekta Zorb It. Dalszną drogostku wam wicze w Serskim Programie przedstajome.

0: Ja, do volove cas, te jadne muse živa, šte druge přebyvaju svej liche cas s tym, až snaž pytaju išči za rednymi mežnosčami za ulet, abo krotki urlop. Ze šegom mžoš šake dorje bovaš, to grono nejovo drda kojstvach s upadnionymi šegami ho ve kraju, redne cere drogovania s kšasnymi uletami vesebne dvarnišča a snaž, spedobne s kjac s dobrym piwom, to wycakują turysty. Narażenie za wesebne tury ze Siegom ma Jarosław Rudisz. Wynio czechojski muzykar a autor kęszteke na nimski piszo, a se z wielkim entuzjazmom udają na zeleznicowe drogowania. Jogo kniegwe Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, Zug um Zug durch Europa, abo Romane wo Seleznicariach ako Alois Nebel, opisuju jogo rozpalonosch. Dalszne kniegwe wo historiskich temach pschidu k tomu. Za pschisuchario serskiego programma porucujo to.
1: Tam by jeho vet Balinja přes Hršubus do Žitave, ale vesebne ľubujom štreku pon vet z Gorielca, a vet Žitave žopon dali do Liberca. Nimský Reichenberg, tam juž se zachopio zeleznicove paradís Česka. Zapšavem meja domonia, ja vet tam šidu, a vet Liberca bypen dali jeho zešegom do Hradeca Králové, König Grec, abo do Žičina, to sú šo vielgin stare cere, wenn ich sie so jo coś mnie interesiruje, železnica, kultura, historia a pivo.
0: Joch, coś co dalej do Europy ma zawieszcze dalszne opcje, coś co opeznawa z drugimi železnicami, krajami a kulturami.
1: Ja by perucu jezbu wet Rieszczan do Pragi, pen wet Pragi do Wina, a skręcnie wet Wina z Görskiego železnicu do Trista, Trieste, we Italskiej. To jo przełżar jedna cera wielicne železnicu wezwisk, najstarsza usokogarska bona Europy. A ja jedu tam na nimini raz ob leto, jo, a w tym serwisowym wagonie słowackiej bone zawiruju piwo.
2: Widelnivo ze slovenskich železnice podáva i pivo.
0: Jo, niži drogovaš se opaznavaš z kulturu a krajinu, to jo jadna vec. Jaroslav Rudiš co pak teke do kjercmu při dvorniščach a dobre pivo píš. A toho, co vám dorade daš?
2: Ja mám jako v Česku.
1: To je teke v Česku njeli, co mě vjeli kjercmu, například ve Jelově, ve Görach, blízko Görnie Vúžice, tam dajo legendárnu dvorniščovu kjercmu. Připadla gronjenje teke ve Slovakskej, mežoš se derje napíš.
2: Cestování ve Velké Británii.
1: Mimo toho rád drogujom ze Šigom do Velikobritanijskeje, špeciálně přes Engelsku. Ka tam nedajo jano tradicijské železnicu ve Cere, ale také věle dobrých dörnišťových pubs. Budu akle ve februári zase tam, ale už krádu se na to jaselím, jo přece jano doživěně, jež do Engelskeje ze Šigom a pivo píš.
2: Do Anglie a jezdí tam vlakem opít pivo.
0: Jo, komuž redna krajina a pivo nestej dosť, mužo se duce teke zanuriš do knigvo českega autora Jaroslava Rudiša a svúchaš na njogo muziku, na muzikové projekte ako Kafka Band abo Winterberg. Vin jo nam ulicovo vo svojich nejlubších železnicových drogovaniach v Európie.

0: ЛВД. Царский програм. Царский програм. Концерт.
1: Nosarka Myta Čišinskiego venojo wiele lit se angažirujo na polu serbskej muziki, vesebnje klasiskej muziki. Vete velikih javišču jo se před 25 letami rozsuživa prísledk do budušina, aby statkovala domu ní, a to jo gotovala s úspěchom. Predstajome vám mezzosopranistku Tanju Donatec, vena sviši žince sveje píša sete narodnine. Přepadajom mikrofon za přijdúcu pogažinku Gregoroju Klimoju.
2: A ja co vás net na zachopienku, přepšosiš svúchaš na jej głos, spíšeme ju o s ľudovým spívom Zimje, leše, Vjarbinka. Na klavierie grajo Michael Šütze.